0: Poslušate Kaštag Bumerang
1: na Radiu Trst A.
0: Ob sobotah ob 17. tudi na Radiu Koper.

0: Radio Koper. Veter Primorske.
1: Kdo neki tam repa? V soboto zvečer na Radio Koper.